0: otvorený.
1: Molimo dobrú news za napriávanie.
2: Samo hitovi. Nemyslí na probléme, biču tu za tebe. Čaký katy tatány je tu. Obrisa čutý súzel, prvoskyný šúzer.